Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Joko, Jo